vás.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Přijde chlap do lékárny a ptá se, máte něco na erekci? Lékárnice na něj koukne a povídá, třeba já.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Minimum muziky,
2: minimum infa, maximálně fun.
3: To je Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.

0: maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: muziky. Minimum info. Maximálně fun. Whatever. Z Crazy Radio.
1: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum info.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co dělá sirotek na diskotéce? Mává na mámu, co jde kolem.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Poughkeepsie. Damn, I done spilled my drink.

0: Crazy Radio.
1: Minimum muziky, minimum
2: infa, maximálně fun.
0: To je Crazy Radio.

0: taky.
1: Maximálně fun.
0: Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun. Fun.
2: Crazy Radio. Soulja Boy, tell me.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co řekneš, když narazíš na kurvu, která vypadá jako ze žurnálu? Píčo, ty jsi ale kus.
2: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Radio, maximálně fun.

0: odbyla 5. hodina.
1: Crazy Radio. Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
3: Hrajeme další pecky.
2: Crazy Radio.
4: Crazy Radio.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: přišel pán po hřbitově, neuslyší pomoc, pomoc, pomoc, přijde k vykopanému hrobu, tam chlap dole, který tam spad ožralý, jak křičí pomoc, pomoc, a pán, co se vám stalo, pán, spad sem do hrobu, je mi zima, pán, tak si se jdeme odkopat.
1: Maximálně fun. To je Crazy Radio.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

překvapený, občas se usměje. Na ty, co v zázrak uvěří,

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Rada.

0: to zdalený, figděli to balený na doma ke zulení, jo. Díky, dík. Díku.
1: Seděla taková party a chlap tam dával ženským hádanku. Říká, milé dámy, jestli víte, co to je. Je to pro vás, dává se to do vás a když se to vytáhne, tak z toho kape. Ty ženské se začaly chlámat. A říká, moment, dámy, to jsou květiny. Je to pro vás, dává se to do vás, když se to vytáhne, tak z toho kape. Včera tam přišla ještě jedna žena a manžel honem, teda by nepřišla tady o tu hádanku, tak jí to chtěl říct. Ten říká, pojď sem, ať to nepřijdeš. Hádanka, je to pro tebe, dává se to do tebe a když se to vytáhne, tak z toho kape. Všetci stuhli, na čež jedna kolegyně do něho drsne a říká, to jsou teda zvědavá, jak z toho péra uděláš karafiát.

0: odbyla 6. hodina.
1: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další
2: pecky.
1: Crazy Radio. Crazy Radio.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Muziky. Minimum info. Maximálně fun. Whatever. S Crazy Radio.
1: Minimum muziky.
2: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.

opravář. Přijel tam nějaký chlap s autem a povídá, prosím vás, mně vám se tady něco na tom motoru pokazilo a mě to auto nejede, tak on ten opravář zvednul kapotu, vzal šroubovák, takhle otočil tím šroubkem doleva a auto nastartoval a on říkal, jejda, vy jste šikovnej člověče, co budu dlužnej? A on povídá, ale nic, no co byste byl dlužnej, kdy to bylo minutu, a on pá, no ale nemůžu to chtít zadarmo, že jo, přece nemůžete šít, abych já teď odjel a vy si za to nic nevemete. A on pá, tak mi dáte 100 korun. Ale 100 korun? Když to bylo za minutu 100 korun, no? A on povídá, no tak mi to aspoň rozepíšte na ten lístek, co za minutu 100 korun. A on tam napsal 1 korunu otočení šroubku, 99 korun věděl kterým. Minimum muziky. Minimum image.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh God!

time, I'm gonna live without you. Giving the orders over here.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 31. května, slaví svátek Kamila, jejíž jméno má latinský původ a značí služebnici chrámu. Všem Kamilám přejeme vše nejlepší k jejich jmeninám.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
2: Crazy Radio. Minimum muziky.

0: Crazy Radio. Crazy Radio.
1: Odbyla 7. hodina.
2: Crazy Radio. Crazy Radio.
3: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
4: Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
0: Hrajeme další.
5: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
6: Moje babička, když jí něco naštve, neřekne pardon, ale do prdele s tím.
3: Minimum muziky, minimum info.

0: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fan.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky, minimum infa,
3: maximálně fan.
2: To je Crazy Radio.

0: jsem předeslal jsem z toho jihu, z toho Budvar kraje. Sedí na pivě tři dámy, což nebývá až tak vidět, že? Nicméně sedí na pivě, baví se, ta jedna říká, představte si holky, jenom jeden šáhnu starýmu do saka, vytáhnu dámský kalhotky. To byla povídání, to nic není. Kdyby si viděl, co se stalo mně, já mu šáhnu do saka, vytáhnu 10 prezervativů, tak jsem se rozčilila, všechny jsem mu propíchala. A třetí vytřeští oči a omdí.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum.

odbyla 8. hodina. Minimum muzik.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum informací.

0: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fa.
1: Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fan.
0: Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Chlápek si povzdechne, ať dělám, co dělám, nemůžu pořád přestat kouřit. A zkusil si už žvejkačku, zeptá se ho kámoš. A on na to, zkusil, ale nepovedlo se mi ji zapálit.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Seriál skončil, desátá bije, z údery hodin klesá tvá šíje. Zívat je levné, nejlevnější je pořád jen ve dvou být. Zrcadla koupím v kutilském krámě, budem se množit, i když jen klamně. Říkám si, když tu vykoukne na mě králíček azurit. V prádelním koši pěkně si hoví, nádherně modrý, hebký a nový. Byt máme velký, jenomže kdo ví, proč se k nám přišel skrýt. Hned mi řek.
1: Jsem tu, dík ruce trhu, vědecky počat z dobrého prhu. Poslední výkřik vývoje druhu, králíček azurit.
0: Cože?

0: Ty snad chceš dítě? Přemýšlej chvíli.
1: Na to jste ještě nenaspořili.
0: Já jsem však levný, odolný, čilý. Ten si mě získáš klid.
2: No, co na to říci? Je to tak jasné. Údaje sedí, výpočet pásne. Přesvědčil všechny, proč tedy nás ne, králíček Azurit. Osud nás

šlo to ráz na ráz. Byla to chvíle, srst sice modrá, maso však bílé. Chutné a zdarma, pištěl tak mile, králíček azurit. Králíček azurit.

0: byla 9. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
4: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
5: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
2: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
4: Crazy Radio.
2: Crazy Radio. Minimum muziky. Minimum

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Moje tchýně mi včera řekla, že by pro mě udělala cokoliv. Tak jsem jí řekl, tak zkus třeba na týden zmizet.
2: Minimum muziky.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.
0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně.

0: nouze, strašný proud a proti proudu ze vší síly pádluje na premisi ženská v devátém měsíci, zabírá pod z ní takhle hřine, za ní sedí Váňa, papirosu, lahé vodky, usmívá se, vykuřuje, popíjí a ze břehu se ozve: Váňo, kam jedeš? Pa, ale vezu ženu do porodnice.
1: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum

0: Poskipsi. Damn, I done spilled my drink.
1: Každý den je originál.
2: Dnes, 31. května, slaví svátek Kamila, jejíž jméno má latinský původ a značí služebnici chrámu. Všem Kamilám přejeme vše nejlepší k jejich jmeninám.
1: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Lazy Radio. Odbyla 10. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
3: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
1: Minimum muziky, minimum

then. Back then.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: vnouček v Rusku povídá: Děduška, jestli pak si znal Iliu Muromce? Vom pánu Iliu Muromce, jak bych neznal, sluneško jasně zřivé píchu Rusy sokola udatného. Sám jsem se s ním setkal, když já ještě mužík nevzdělaný, v láptích záplatovaný, jsem obdělával ladem ležící panenskou půdu, najednou stín zakryl slunce a já se koukám a na koni sedí sám Ilia Muromec, sluneško jasně zřivé pícha Rusy sokol udatný a vintovka na mě smatrila. A Ilia Muromec pícha Rusy sokol udatný pravil: mužíku, vykaď se a sněz to. No co jsem měl dělat? Musel jsem to sníst, vykadit se a sníst. Vintovka na mě smatrila. A slunečko jasně živé pícha Rusy sokol udatný Ilia Muromec se tak smál, že spadl z koně a já vzal vintovku a půjdám a Ilia Muromče, vykaď se a sněz to. Co měl dělat? Vintovka na něj smatrila. A ty se ptáš, vnoučku, jestli jsem neznal Iliu Muromce píchu Rusy sokola udatného. Slunečko jasně živé, jak pak bych neznal, když jsme spolu poobědvali.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio! Crazy Radio, minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

Infa. Maximálně fun. Whatever. S Crazy Rádiem. Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Rádio. Minimum muziky. Minimum infa. Maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Kizzy Radio. Odbyla 11. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
3: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.
4: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh God.

Stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
1: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
0: Crazy Radio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, jaký je rozdíl mezi ženou a granátem? Granát stačí jednou odjistit a už se o něj nemusíte starat. Žena no, to je jiná píča.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum.

Vzal si dva lízinky, dvě hypotéky. Měl z toho nervy, tak začal brát léky. Do toho nějaký avantýry.

0: Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio.

jsem předeslal jsem z toho jihu, z toho Budvar kraje. Sedí na pivě tři dámy, což nebývá až tak vidět, že? Nicméně sedí na pivě, baví se, ta jedna říká, představte si holky, minulý týden šáhnu starýmu do saka, vytáhnu dámský kalhotky. Povídání, to nic není. To kdyby si viděl, co se stalo mně, já mu šáhnu do saka, vytáhnu 10 prezervativů, tak jsem se rozčilila, všechny jsem mu propíchala. A třetí vytřeští oči a umdí. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum

0: Crazy Radio. Odbyla 12. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: taky. Maximálně fun.
1: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Maximálně fun.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

děti ve škole taky učili se a měli namalovat, co je to hlad. Přijde paní Štělka, kontroluje výkresy, dojde k Mařence, Mařenka na výkresy pár teček. Říká, Mařenko, a co to je? Říká, no paní Štělko, to jsou poslední odrobinky chleba v baráku. Přijde k Jeníčkovi, Jeníček kurku chleba namaloval. Říká, Jeníčku, a to co je? No, paní Štělko, to je poslední kurka chleba v baráku. No a přijde k Pepíškovi, tradiční prasák, přes A4 výkres velkou prdela, přes to pavučinu. Pojď, Pepičku, ty prase, jak to má znázorňovat hlad? On říká, paní Štělko, to máte jednoduchý, kdo nic nežerete, nic nesere.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 31. května, slaví svátek Kamila, jejíž jméno má latinský původ a značí služebnici chrámu. Všem Kamilám přejeme vše nejlepší k jejich jmeninám.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude. Crazy Rádio.

0: station. Stay tuned.
1: Jela jsem s Marcelou a Martou.

0: Crazy.
1: Crazy Radio. Minimum muziky.
2: Maximálně fun.

0: odbyla 13. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
3: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
4: Jura s Janem tak sa chodili navštevovať a včil ten Jura došel, byl z Kostic a do Lanžota k Janovi. Vždycky měli zvykem, že vždycky sedeli pod zeleným čbánek nejakého dobrého vínečka, si vykládali a tož ten Jura k tému Janovi došel a tož tak sedí pod zeleným, sluniečko svieti, pohárku přibývá, naraz rozletí se dverca od chlévka, vyběhne prasa. To by nebylo nic jako divné, jenomže, jak on měl vybetonované ty chodníčky po ten dvorku, tak to prase tak divně klapalo. Ten Jura hledí a vidí, že to prasátko nemá tady ty kotky a jenom také dřevěné protézky na všech těch nožkách. Ten na to hledě říká, Ježišmaria, Jane, co se stalo, to ti spadlo do sekačky? Ale kde? Myslíš, že kvůli trochu drkotiny budu zabývat celé prasa?
0: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: Potkají se dva kamarádi a ten mu říká, Joško, co děláš? On říká, založil jsem kvarteto. Kvarteto a kolik vás je? On říká, no tře a kdo? No já a můj brach. A ty máš brachu, ne, proč?
1: Maximálně fan.
2: To je Crazy Radio.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Crazy Radio. Odbyla 14. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
3: Minimum
2: info.
3: Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co říká chlap, když mu žena řekne, že je těhotná? Do píče, už zase. A co říká žena, když jí muž řekne, že je těhotná? Do píče, už zase ty.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Radio, maximálně fun.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Minimum Infa. Maximálně fun. Maximálně fun. Crazy Radio. Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum Infa. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

0: Přijde dvoumetrovej havíř do krčmy a zařve na celou krčmu. Tož kurva ktury! Hospoda stuhne, všichni se klepou strachy, on prští do stopa. Tož kurva ktury! Všichni stichnou, najednou z rohu se vyloupne havíř. 2,13 metry, stoupne si na ně pá. Tož kurva já! Ten na něj takhle kouká ze spoda a povídá, já kurva.
1: Minimum info. Maximálně fajná.

0: Lazy Radio. Odbyla 15. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.

Každý se živíme, každý dýchá vzduch. A mě dneska živí cizinecký ruch. U banky mám konto z marek doláčů, od západních boháčů. Soukromně podnikám, dávám záruky, podle zákazníků měním paruky. Na 100% plním v autě na ropu, prohlížím si Evropu. Jazyků znám spousty libry, frantíky, půjdeny, šilinky, pesos, centíky. Až budu v důchodu, vezmu

příště, uklidím si pracoviště. Du bist schön, my darling, merci señora. Ty cesky holcicka, mia amora. Goodbye baby blonde, ty Liza Moni, ty sa ta sitna bony. Já te honit cimrou, kuky, kuky, kuk. Moje hrudný kosik dělá fuky, fuk. Nebala se tolik, vzala prstinek, dejte, aby tvůj tatinek. Každý se živíme, každý dýchá vzduch. A mě dobře živí cizinecký ruch. Ačkoliv nežiju zrovna morálně, mám více než v továrně.

0: Maximálně fan.
1: To je Crazy Radio.
0: To je Crazy Radio.
2: Minimum Info. Maximálně fan.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 31. května, slaví svátek Kamila, jejíž jméno má latinský původ a značí služebnici chrámu. Všem Kamilám přejeme vše nejlepší k jejich jmeninám.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.
2: Došli sovětští vojáci za tým Bačů a plní teda tací nadržaní, povídají: Bačo, máš dceru? Nemám, nemám. A máš ženu? Také nemám, nemám, sám som tady sám. A vši oni vidia ty ovci, tamto sa vrhli na ty ovce, Bača sa díva, bra. Tak som starý, toľko sem zažil, toľko sem videl, ale jak sa robia kozáci, to sem ešte nevidel.
3: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum.

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fa.

0: Easy Radio. Odbyla 16. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.

vás. Kdysi jsem palil tak 2 kila trávy denně, ale moje hlava mizí, klavorle, už nech mě. Radši sadaj na chlast, na chlast sadaj.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Dva kámoši spolu sedějí v hospodě a zatímco jeden vydatně nasává, tak jeden srká jenom limču. No tak se ho ten druhej ptá: ty vole, proč jsi přestal pít? A on na to: ale nechci vidět manželku dvakrát.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

Například východ slunce a vítr ve větvích, a nebo píseň tichou, jak padající

prachy si za něj nekoupíš. Jo, jo, karton na obourek a taky porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán. Pět kilo hráků, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak zdá, že to není štěstí, ale

0: anebo píseň tichou, jak padající sníh.
1: Tak to prý nelze koupit za žádný peníze, jenže zbývá spousta věcí a ty koupit lze. Takovej východ slunce je celkem v pořádku. Peníze

0: prachy. Si.
1: To za mnou došla naša stařa, má požehnaných 82 roku, ale je to taková badatelka, ona furt vždycky dojde s něčím novým a překvapíně. Došla za mnou, povídá, víš, chlapče, říká se, že co je psané, to je dané, není to pravda. Povídám, počkaj, počkaj, stařo, ty si vždycky umíš něco brznout bokem nebo co. Pojá, tejste, včera jsem si koupila jednu konzervu a bylo na ní napsané, vydrží čtvrt roka. Ze 27 za čtvrt hodiny.

0: Easy Radio. Odbyla 17. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info.
1: Maximálně
2: fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
1: Hrajeme další pecky.

0: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio, minimum muziky, minimum infa, maximálně
1: Crazy Radio.
2: Maximálně fun.
3: To je Crazy Radio.
4: To je Crazy Radio.

0: Na břehu Vltavy klečí chlap a pije chlamstátu vodu dlaňama, dojde k němu Pražák a říká: člověče, co to pijete, když to je samá stoka, vy umřete. A ten se otočí, povídá: čo vravíte? On říká: nic, můžete pít dál.
1: Maximálně fan.
2: To je Crazy Radio.

0: Easy Radio.
1: Odbyla 18. hodina.
2: Hrajeme další pecky.
3: Minimum muziky.
4: Minimum
3: info. Maximálně fun.
2: To je Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
2: Crazy Radio.
1: Hrajeme další pecky.
5: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
6: Moje babička, když jí něco naštve, neřekne, pardon, ale do prdele s tím.
1: Minimum muziky, minimum

Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio.
1: Zpívej nám R&B. R&B, Best Gypsy, J. Diesel, Kuni, yo.
2: Takže budu zpívat R&B. Držte houbu a žerte, jasně.

0: Jde Baťa z dědiny do hory, zpátky vracá se a po cestě ho chytne strašná bůřka. Teď dojde na tu louku, vidí kolibu, šláhne blesk a koliba začne hořet. Baťa říká, Jožiš, no toto. Jde dál, teď z té koliby vyletí ovce, nešláhne blesk a ovce zabije. Baťa povídá, no toto. Ne, že z té hořící koliby vyletí manželka, ruky navrch a šláhne blesk a zabije ju. Baťa povídá, no proto.
1: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
2: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 31. května, slaví svátek Kamila, jejíž jméno má latinský původ a značí služebnici chrámu. Všem Kamilám přejeme vše nejlepší k jejich jmeninám.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude. Crazy Rádio.

0: Kizzy Radio. Odbyla 19. hodina.
1: Hrajeme další pecky.
2: Minimum muziky.
1: Minimum
2: info. Maximálně fun.
1: To je Crazy Radio.
0: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.
0: Hrajeme další pecky.
3: Na Urále zastaví vlak a ten mužík jako takhle vystrčí hlavu z toho vagona a říká, što slučilo, stavariš konduktér? A on říká, izměňájeme mašinku. A izměňájete mašinku, dobře, čeká půl hodiny, sedí ten mužík v tom vagóně, trošku nervózní, vykloní hlavu, říká, tavariš konduktér, ještě izměňájete mašinku? A říká, do. Ještě izměňájeme mašinku. Tak sedí hodinu, už trošku nervózní, že ještě není vyměněná lokomotiva, tak se znovu vykloní a říká, tavariš konduktér, už vy izměnili mašinku? Říká, da, za vodku.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky.
1: Maximálně fun.
2: Crazy Radio.
1: Crazy Radio.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Oh God.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Jaký je rozdíl mezi pizzou a mrtvolou? Pizzu si celá rodina objedná a schutí s ní.
2: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Maximálně fun.
4: To je Crazy Radio.

0: být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
1: Vamos a la fiesta.

0: Zpravodajský servis.
1: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
2: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 31. května, 20 hodin. Češi si očividně umí užít i poslední květnový den, když se na sociálních sítích šíří nový trend, jak na balkoně uspořádat letní bazénovou party s nafukovacími labutěmi, což už stihlo vytopit pár sousedů. A aby toho nebylo málo, v Brně se na hlavním nádraží objevila nahá socha, kterou ale nikdo nepostavil, prý si ji tam odložil jeden rozjařený cestující. No, hlavně ať se nic nepokazí.
1: Ze společnosti.
2: V parku mezi lavičkami v Česku se objevil nečekaný obyvatel obří krajta, která pořádně vyděsila místní povaleče. Není divu, že se někteří po tomto nálezu raději odebrali domů zkontrolovat, jestli jim tam taky něco nechlastá. Kdo ví, třeba se z nudného posezení na lavičce stane adrenalinový zážitek.
1: Kultura.
2: Česká kultura opět dokazuje, že se nebere moc vážně. V některých koutech republiky se totiž zase rozběhly závody s trakaři, kde se lidi v absurdních kostýmech perou osud piva. Že by ideální způsob, jak si po práci provětrat pérka a ještě něco vyhrát.
1: Sport.
2: Tak to bylo zase jednou veselější než pohřeb tchyně, když fanoušci fotbalového derby Slavia Sparta vtrhli na hřiště a zrušili oslavy titulu. Jeden gólman Sparty si dokonce střihl pivní sprchu přímo do ksichtu, což je u nás už skoro národní sport. No co, když se naši fandové rozpadádí, lítají i kelímky.
1: Doprava.
2: Tak pozor, pánové, dnes na cestách rozhodně hrozí víc než jen kamiony a díry, u jedné chatky se totiž opálila taková kráska, že z toho byly hned dvě ťuknuté káry za sebou, protože se na ní koukali moc dlouho. Zkrátka, zatímco jeden chtěl jen přibrzdit a pokochat se, ten druhý před ním měl očividně úplně stejné choutky, a už to bylo. Takže si dejte bacha, oči na stopkách, nebo to příště odnese váš nárazník a ego.
1: Počasí.
2: A teď se podíváme na počasí. Zítra, pondělí, nám po celé republice bude spíše zataženo s občasnými přehánkami, takže si ty tajné venkovní románky raději nechte na doma. Teploty se budou plácat mezi 12 a 22 stupni Celsia, což je tak akorát na to, abyste si pamatovali, že ještě není čas na letní úlety, ale hlavně se nikde nesvlíkat do plavek, to fakt ne. V úterý pak na nás čeká polojasnost 12 až 26 stupni, ale večer se možná zase objeví nějaká sprška, takže pozor, ať vám to nezakákne okno do ložnice.
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
3: Crazy Rádio.
0: Zpravodajský servis.
1: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
2: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 31. května, 20 hodin. Češi si očividně umí užít i poslední květnový den, když se na sociálních sítích šíří nový trend, jak na balkoně uspořádat letní bazénovou party s nafukovacími labutěmi, což už stihlo vytopit pár sousedů. A aby toho nebylo málo, v Brně se na hlavním nádraží objevila nahá socha, kterou ale nikdo nepostavil, prý si ji tam odložil jeden rozjařený cestující. No, hlavně ať se nic nepokazí.
1: Ze společnosti.
2: V parku mezi lavičkami v Česku se objevil nečekaný obyvatel obří krajta, která pořádně vyděsila místní povaleče. Není divu, že se někteří po tomto nálezu raději odebrali domů zkontrolovat, jestli jim tam taky něco nechlastá. Kdo ví, třeba se z nudného posezení na lavičce stane adrenalinový zážitek.
1: Kultura.
2: Česká kultura opět dokazuje, že se nebere moc vážně. V některých koutech republiky se totiž zase rozběhly závody s trakaři, kde se lidi v absurdních kostýmech perou osud piva. Že by ideální způsob, jak si po práci provětrat pérka a ještě něco vyhrát.
1: Sport.
2: Tak to bylo zase jednou veselejší než pohřeb tchyně, když fanoušci fotbalového derby Slavia Sparta vtrhli na hřiště a zrušili oslavy titulu. Jeden gólman Sparty si dokonce střihl pivní sprchu přímo do ksichtu, což je u nás už skoro národní sport. No co, když se naši fandové rozpadádí, lítají i kelímky.
1: Doprava.
2: Tak pozor, pánové, dnes na cestách rozhodně hrozí víc než jen kamiony a díry, u jedné chatky se totiž opálila taková kráska, že z toho byly hned dvě ťuknuté káry za sebou, protože se na ní koukali moc dlouho. Zkrátka, zatímco jeden chtěl jen přibrzdit a pokochat se, ten druhý před ním měl očividně úplně stejné choutky, a už to bylo. Takže si dejte bacha, oči na stopkách, nebo to příště odnese váš nárazník a ego.
1: Počasí.
2: A teď se podíváme na počasí. Zítra, pondělí, nám po celé republice bude spíše zataženo s občasnými přehánkami, takže si ty tajné venkovní románky raději nechte na doma. Teploty se budou plácat mezi 12 a 22 stupni Celsia, což je tak akorát na to, abyste si pamatovali, že ještě není čas na letní úlety, ale hlavně se nikde nesvlíkat do plavek, to fakt ne. V úterý pak na nás čeká polojasnost 12 až 26 stupni, ale večer se možná zase objeví nějaká sprška, takže pozor, ať vám to nezakákne okno do ložnice.
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
3: Crazy Rádio.
0: Zpravodajský servis.
1: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
2: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 31. května, 20 hodin. Češi si očividně umí užít i poslední květnový den, když se na sociálních sítích šíří nový trend, jak na balkoně uspořádat letní bazénovou party s nafukovacími labutěmi, což už stihlo vytopit pár sousedů. A aby toho nebylo málo, v Brně se na hlavním nádraží objevila nahá socha, kterou ale nikdo nepostavil, prý si ji tam odložil jeden rozjařený cestující. No, hlavně ať se nic nepokazí.
1: Ze společnosti.
2: V parku mezi lavičkami v Česku se objevil nečekaný obyvatel obří krajta, která pořádně vyděsila místní povaleče. Není divu, že se někteří po tomto nálezu raději odebrali domů zkontrolovat, jestli jim tam taky něco nechlastá. Kdo ví, třeba se z nudného posezení na lavičce stane adrenalinový zážitek.
1: Kultura.
2: Česká kultura opět dokazuje, že se nebere moc vážně. V některých koutech republiky se totiž zase rozběhly závody s trakaři, kde se lidi v absurdních kostýmech perou osud piva. Že by ideální způsob, jak si po práci provětrat pérka a ještě něco vyhrát.
1: Sport.
2: Tak to bylo zase jednou veselejší než pohřeb tchyně, když fanoušci fotbalového derby Slavia Sparta vtrhli na hřiště a zrušili oslavy titulu. Jeden gólman Sparty si dokonce střihl pivní sprchu přímo do ksichtu, což je u nás už skoro národní sport. No co, když se naši fandové rozparádí, lítají i kelímky.
1: Doprava.
2: Tak pozor, pánové, dnes na cestách rozhodně hrozí víc než jen kamiony a díry, u jedné chatky se totiž opálila taková kráska, že z toho byly hned dvě tuknuté káry za sebou, protože se na ní koukali moc dlouho. Zkrátka, zatímco jeden chtěl jen přibrzdit a pokochat se, ten druhý před ním měl očividně úplně stejné choutky, a už to bylo. Takže si dejte bacha, oči na stopkách, nebo to příště odnese váš nárazník a ego.
1: Počasí.
2: A teď se podíváme na počasí. Zítra, pondělí, nám po celé republice bude spíše zataženo s občasnými přehánkami, takže si ty tajné venkovní románky raději nechte na doma. Teploty se budou plácat mezi 12 a 22 stupni Celsia, což je tak akorát na to, abyste si pamatovali, že ještě není čas na letní úlety, ale hlavně se nikde nesvlíkat do plavek, to fakt ne. V úterý pak na nás čeká polojasnost 12 až 26 stupni, ale večer se možná zase objeví nějaká sprška, takže pozor, ať vám to nezakákne okno do ložnice.
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
3: Crazy Rádio.
0: Zpravodajský servis.
1: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
2: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 31. května, 20 hodin. Češi si očividně umí užít i poslední květnový den, když se na sociálních sítích šíří nový trend, jak na balkoně uspořádat letní bazénovou party s nafukovacími labutěmi, což už stihlo vytopit pár sousedů. A aby toho nebylo málo, v Brně se na hlavním nádraží objevila nahá socha, kterou ale nikdo nepostavil, prý si ji tam odložil jeden rozjařený cestující. No, hlavně ať se nic nepokazí.
1: Ze společnosti.
2: V parku mezi lavičkami v Česku se objevil nečekaný obyvatel obří krajta, která pořádně vyděsila místní povaleče. Není divu, že se někteří po tomto nálezu raději odebrali domů zkontrolovat, jestli jim tam taky něco nechlastá. Kdo ví, třeba se z nudného posezení na lavičce stane adrenalinový zážitek.
1: Kultura.
2: Česká kultura opět dokazuje, že se nebere moc vážně. V některých koutech republiky se totiž zase rozběhly závody s trakaři, kde se lidi v absurdních kostýmech perou osud piva. Že by ideální způsob, jak si po práci provětrat pérka a ještě něco vyhrát.
1: Sport.
2: Tak to bylo zase jednou veselejší než pohřeb tchyně, když fanoušci fotbalového derby Slavia Sparta vtrhli na hřiště a zrušili oslavy titulu. Jeden gólman Sparty si dokonce střihl pivní sprchu přímo do ksichtu, což je u nás už skoro národní sport. No co, když se naši fandové rozparádí, lítají i kelímky.
1: Doprava.
2: Tak pozor, pánové, dnes na cestách rozhodně hrozí víc než jen kamiony a díry, u jedné chatky se totiž opálila taková kráska, že z toho byly hned dvě tuknuté káry za sebou, protože se na ní koukali moc dlouho. Zkrátka, zatímco jeden chtěl jen přibrzdit a pokochat se, ten druhý před ním měl očividně úplně stejné choutky, a už to bylo. Takže si dejte bacha, oči na stopkách, nebo to příště odnese váš nárazník a ego.
1: Počasí.
2: A teď se podíváme na počasí. Zítra, pondělí, nám po celé republice bude spíše zataženo s občasnými přehánkami, takže si ty tajné venkovní románky raději nechte na doma. Teploty se budou plácat mezi 12 a 22 stupni Celsia, což je tak akorát na to, abyste si pamatovali, že ještě není čas na letní úlety, ale hlavně se nikde nesvlíkat do plavek, to fakt ne. V úterý pak na nás čeká polojasnost 12 až 26 stupni, ale večer se možná zase objeví nějaká sprška, takže pozor, ať vám to nezakákne okno do ložnice.
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
3: Crazy Rádio.
0: Odbyla 20. hodina.
3: Hrajeme další pecky.
4: Minimum muziky.
3: Minimum
4: info. Maximálně fun.
3: To je Crazy Rádio.
0: Crazy Rádio.
3: Crazy Rádio.
0: Hrajeme další pecky.
3: Crazy Rádio. Pecky.
0: Zpravodajský servis.
1: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
2: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 31. května, 20 hodin. Češi si očividně umí užít i poslední květnový den, když se na sociálních sítích šíří nový trend, jak na balkoně uspořádat letní bazénovou party s nafukovacími labutěmi, což už stihlo vytopit pár sousedů. A aby toho nebylo málo, v Brně se na hlavním nádraží objevila nahá socha, kterou ale nikdo nepostavil, prý si ji tam odložil jeden rozjařený cestující. No, hlavně ať se nic nepokazí.
1: Ze společnosti.
2: V parku mezi lavičkami v Česku se objevil nečekaný obyvatel obří krajta, která pořádně vyděsila místní povaleče. Není divu, že se někteří po tomto nálezu raději odebrali domů zkontrolovat, jestli jim tam taky něco nechlastá. Kdo ví, třeba se z nudného posezení na lavičce stane adrenalinový zážitek.
1: Kultura.
2: Česká kultura opět dokazuje, že se nebere moc vážně. V některých koutech republiky se totiž zase rozběhly závody s trakaři, kde se lidi v absurdních kostýmech perou osud piva. Že by ideální způsob, jak si po práci provětrat pérka a ještě něco vyhrát.
1: Sport.
2: Tak to bylo zase jednou veselejší než pohřeb tchyně, když fanoušci fotbalového derby Slavia Sparta vtrhli na hřiště a zrušili oslavy titulu. Jeden gólman Sparty si dokonce střihl pivní sprchu přímo do ksichtu, což je u nás už skoro národní sport. No co, když se naši fandové rozparádí, lítají i kelímky.
1: Doprava.
2: Tak pozor, pánové, dnes na cestách rozhodně hrozí víc než jen kamiony a díry, u jedné chatky se totiž opálila taková kráska, že z toho byly hned dvě tuknuté káry za sebou, protože se na ní koukali moc dlouho. Zkrátka, zatímco jeden chtěl jen přibrzdit a pokochat se, ten druhý před ním měl očividně úplně stejné choutky, a už to bylo. Takže si dejte bacha, oči na stopkách, nebo to příště odnese váš nárazník a ego.
1: Počasí.
2: A teď se podíváme na počasí. Zítra, pondělí, nám po celé republice bude spíše zataženo s občasnými přehánkami, takže si ty tajné venkovní románky raději nechte na doma. Teploty se budou plácat mezi 12 a 22 stupni Celsia, což je tak akorát na to, abyste si pamatovali, že ještě není čas na letní úlety, ale hlavně se nikde nesvlíkat do plavek, to fakt ne. V úterý pak na nás čeká polojasnost 12 až 26 stupni, ale večer se možná zase objeví nějaká sprška, takže pozor, ať vám to nezakákne okno do ložnice.
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
3: Crazy Rádio.
0: Zpravodajský servis.
1: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
2: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 31. května, 20 hodin. Češi si očividně umí užít i poslední květnový den, když se na sociálních sítích šíří nový trend, jak na balkoně uspořádat letní bazénovou party s nafukovacími labutěmi, což už stihlo vytopit pár sousedů. A aby toho nebylo málo, v Brně se na hlavním nádraží objevila nahá socha, kterou ale nikdo nepostavil, prý si ji tam odložil jeden rozjařený cestující. No, hlavně ať se nic nepokazí.
1: Ze společnosti.
2: V parku mezi lavičkami v Česku se objevil nečekaný obyvatel obří krajta, která pořádně vyděsila místní povaleče. Není divu, že se někteří po tomto nálezu raději odebrali domů zkontrolovat, jestli jim tam taky něco nechlastá. Kdo ví, třeba se z nudného posezení na lavičce stane adrenalinový zážitek.
1: Kultura.
2: Česká kultura opět dokazuje, že se nebere moc vážně. V některých koutech republiky se totiž zase rozběhly závody s trakaři, kde se lidi v absurdních kostýmech perou osud piva. Že by ideální způsob, jak si po práci provětrat pérka a ještě něco vyhrát.
1: Sport.
2: Tak to bylo zase jednou veselější než pohřeb tchyně, když fanoušci fotbalového derby Slavia Sparta vtrhli na hřiště a zrušili oslavy titulu. Jeden gólman Sparty si dokonce střihl pivní sprchu přímo do ksichtu, což je u nás už skoro národní sport. No co, když se naši fandové rozparádí, lítají i kelímky.
1: Doprava.
2: Tak pozor, pánové, dnes na cestách rozhodně hrozí víc než jen kamiony a díry, u jedné chatky se totiž opálila taková kráska, že z toho byly hned dvě ťuknuté káry za sebou, protože se na ní koukali moc dlouho. Zkrátka, zatímco jeden chtěl jen přibrzdit a pokochat se, ten druhý před ním měl očividně úplně stejné choutky, a už to bylo. Takže si dejte bacha, oči na stopkách, nebo to příště odnese váš nárazník a ego.
1: Počasí.
2: A teď se podíváme na počasí. Zítra, v pondělí, nám po celé republice bude spíše zataženo s občasnými přehánkami, takže si ty tajné venkovní románky raději nechte na doma. Teploty se budou plácat mezi 12 a 22 stupni Celsia, což je tak akorát na to, abyste si pamatovali, že ještě není čas na letní úlety, ale hlavně se nikde nesvlíkat do plavek, to fakt ne. V úterý pak na nás čeká polojasnost 12 až 26 stupni, ale večer se možná zase objeví nějaká sprška, takže pozor, ať vám to nezakákne okno do ložnice.
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
3: Crazy Rádio.
0: Zpravodajský servis.
1: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
2: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 31. května, 20 hodin. Češi si očividně umí užít i poslední květnový den, když se na sociálních sítích šíří nový trend, jak na balkoně uspořádat letní bazénovou party s nafukovacími labutěmi, což už stihlo vytopit pár sousedů. A aby toho nebylo málo, v Brně se na hlavním nádraží objevila nahá socha, kterou ale nikdo nepostavil, prý si ji tam odložil jeden rozjařený cestující. No, hlavně ať se nic nepokazí.
1: Ze společnosti.
2: V parku mezi lavičkami v Česku se objevil nečekaný obyvatel obří krajta, která pořádně vyděsila místní povaleče. Není divu, že se někteří po tomto nálezu raději odebrali domů zkontrolovat, jestli jim tam taky něco nechlastá. Kdo ví, třeba se z nudného posezení na lavičce stane adrenalinový zážitek.
1: Kultura.
2: Česká kultura opět dokazuje, že se nebere moc vážně. V některých koutech republiky se totiž zase rozběhly závody s trakaři, kde se lidi v absurdních kostýmech perou osud piva. Že by ideální způsob, jak si po práci provětrat pérka a ještě něco vyhrát.
1: Sport.
2: Tak to bylo zase jednou veselější než pohřeb tchyně, když fanoušci fotbalového derby Slavia Sparta vtrhli na hřiště a zrušili oslavy titulu. Jeden gólman Sparty si dokonce střihl pivní sprchu přímo do ksichtu, což je u nás už skoro národní sport. No co, když se naši fandové rozparádí, lítají i kelímky.
1: Doprava.
2: Tak pozor, pánové, dnes na cestách rozhodně hrozí víc než jen kamiony a díry, u jedné chatky se totiž opálila taková kráska, že z toho byly hned dvě ťuknuté káry za sebou, protože se na ní koukali moc dlouho. Zkrátka, zatímco jeden chtěl jen přibrzdit a pokochat se, ten druhý před ním měl očividně úplně stejné choutky, a už to bylo. Takže si dejte bacha, oči na stopkách, nebo to příště odnese váš nárazník a ego.
1: Počasí.
2: A teď se podíváme na počasí. Zítra, v pondělí, nám po celé republice bude spíše zataženo s občasnými přehánkami, takže si ty tajné venkovní románky raději nechte na doma. Teploty se budou plácat mezi 12 a 22 stupni Celsia, což je tak akorát na to, abyste si pamatovali, že ještě není čas na letní úlety, ale hlavně se nikde nesvlíkat do plavek, to fakt ne. V úterý pak na nás čeká polojasnost 12 až 26 stupni, ale večer se možná zase objeví nějaká sprška, takže pozor, ať vám to nezakákne okno do ložnice.
1: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
3: Crazy Rádio.
0: Zpravodajský servis.
1: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
2: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 31. května, 20 hodin. Češi si očividně umí užít i poslední květnový den, když se na sociálních sítích šíří nový trend, jak na balkoně uspořádat letní bazénovou...

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Minimum.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč si blondýnka strčila do zadku prezervativ? Protože slyšela, že to chytá na každou díru.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum

0: Maximálně fun!
1: All right. Take a trip with me.

Holko, ostříhám ti vlasy, dost dlouho seděl jsem a teď můžu vstát. Je to týden, pustili mě z basy.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.
1: Crazy Radio, maximálně fun. Radio.

0: si dáš?
1: Něče plno lety. Čo je na tom vtipné?
2: Něče plno lety.
1: Jsi tu často?
2: Jsem tu s někým.
1: Hej, s kým?
2: Nepoznáš.

0: dobrý stehínka. Taková gazela. Chtěl bych se s tebou hrát na safari.
1: To je tvoje doprovod?
2: Nie.
1: A jsi odchod mladý.
0: A ty jsi jako kdo, vole?
1: Jsem ten, čo ti dál do smutku.
2: Ďakujem, hrdina.

0: díky moc.
1: Ve škole probíhá hodina němčiny. Učitelka říká, tak děti, od příštího roku máme povinnou němčinu. Jestli pak z vás někdo umí nějaká německá slovíčka? Jsem Novák. Dobrý den. No, Novák. Guten Tag. Výborně, Novák, už ti píšu jedničku. No, kdo? Prosím, Švarcová. Brot, chléb. Ba, výborně, Švarcová, také jednička. No, samozřejmě Zemanová, ta nezná žádné německé slovíčko, že? Ta spíš kouká takhle po klapcích. A prosím, šoustat, povídá, no, počkej, no, Zemanová, to není německy snad, nempa.
2: Já vím, soudružko, ale je to šen.
3: Byla 21. hodina.
4: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
5: To je Crazy Radio.
3: Hrajeme další.
6: Crazy Radio.
7: Zpravodajský servis.
8: Zprávy Crazy Radia. Aktuálně v Čechách.
9: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 31. května, 21 hodin večer. Máme pro vás žhavou zprávu, která potěší milovníky netradičních rekordů a možná i méně oblečených těl. V červnu se u Sečské přehrady chystá pokus o zápis do České knihy rekordů v kategorii Naháči na Seči, kde se sjedou majitelé vesrstých psů, takže bacha na to, ať si nespletete rasy.
8: Ze společnosti.
9: V Brně se můžete pokochat nevídanou kuriozitou, kostel svatého Jakuba tam totiž zdobí soška mužíčka, co na kolem jdoucí vystrkuje holý zadek. Legenda praví, že si tak stavitel rýpnul do měšťanů nebo nepřející vrchnosti z Petrova. Zkrátka, i středověcí borci věděli, jak udělat pořádnou prdel.
8: Kultura.
9: Zatímco studenti v Turnově a Brně hromadně slavili majáles a snad i nějaké ty jarní lásky, po celé republice se chystá noc kostelů, kde se odvážlivci podívají, co se skrývá za oltářem. Navíc nás prý čeká i tepláková revoluce, takže se nám na podzim snad do těch luxusních souprav vejde i břicho z letních grilovaček. Snad nám k tomu všemu nezavřou žádné divadlo kvůli úsporným opatřením, abychom měli kam chodit vypínat mozky.
8: Sport.
9: V jedné malé obci u Brna se o víkendu strhla nefalšovaná bitva v místní lize Pétank, kdy se po sporném hodu dvě sousedky málem poprali o to, čí koule byla blíž k prasátku. Rozhodčí, místní hasič, musel zasáhnout a obě dámy, ověnčené zlatými řetízky, rozdělit, aby se hra mohla dohrát v mezích slušnosti, ale s pořádným drama. Dokonce se šušká, že vítězná dáma slavila s pohárem plným šampaňského přímo ve vířivce, obklopena fanoušky v plavkách.
8: Doprava.
9: Takže, pokud dneska zrovna spěcháte na rande nebo se vracíte z piva, hlavně klídek. Česká doprava si evidentně vybrala den D a na spoustě míst se to hromadí víc než prádlo po dovolené, nehody máme třeba v Liberci, na Jihlavsku nebo v Praze. Kdo ví, co tam řidiči vyvádějí, možná se pokoušeli o nové rekordy v parkování na svodidlech, nebo se jen chtěli blíž seznámit s plechy svých sousedů. Takže držte hubu a krok, a hlavně, nikam nespěčejte, nebo si tam rovnou postavte stan.
8: Počasí.
9: A teď se podíváme na počasí. Zítra nás v České republice čeká parádní grilovačka, teploty se vyšplhají až k 30 stupňům Celsia, takže si vezměte plavky, nebo aspoň něco, co se snadno sundá, až vám bude vedro na lici. Slunce bude pálit, jako by chtělo vypálit i ty poslední zimní deprese, a mraky se schovají, nejspíš někde v hospodě na pivu. V noci to bude tak akorát na romantické hvězdné orgie, teplota klesne na příjemných 15 stupňů, takže žádné mrzlé pracky při milostných hrádkách venku nehrozí.
8: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět...

Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio. Crazy Radio.

se sjetadou jen samé špatné zprávy. Tornáda, tsunami, živly mají stále větší krády. Je těžký se pak dívat dětem do očí, vidět a slyšet jejich pláč. Už není čas jenom na řeči, postav se tomu.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Víte, proč se říká kurva práce? Protože je to buď kurva práce, nebo se kurva nepracuje.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.
4: Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 31. května, slaví svátek Kamila, jejíž jméno má latinský původ a značí služebnici chrámu. Všem Kamilám přejeme vše nejlepší k jejich jmeninám.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: odbyla 22. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další.
2: Hrajeme další. Crazy Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 31. května, 22 hodin večer. Autokemp Stříbrný rybník zažil včera nájezd historických škodovek, kde si majitelé leštěných krasavců s páteřovým rámem pořádně zaplesali. Ti poťapaní fanatici prý nekompromisně vyhazovali každého, kdo se snažil vetřít se s modernější 120, což je docela prdel, nemyslíte. Nakonec si ale všichni užili orientační soutěž a pohádku, protože i machři na starý plechy občas potřebují vypnout.
4: Ze společnosti.
5: Z porodnic si loni rodiče nejčastěji odnášeli Jakuby a Viktorie, což ukazuje, že módní vlny jmen se mění stejně rychle jako trendy v šatníku. Josefy a Marie jsou dávná historie, ale nebojte, tchyně si i tak najde, co kritizovat. Hlavně, že to není nějaké jméno, u kterého si pak v dospělosti budete rvát vlasy.
4: Kultura.
5: Vlčnov dnes opět žije tradiční jízdou králů, kde se jeden mladík na koni promenáduje v ženském kroji a celá dědina na to kouká. Holt, někdo se holt musí obětovat pro tradici a pobavení ostatních, i když to asi trošku svědí.
4: Sport.
5: Tak to je gól, i když ne úplně podle plánu. V 67. podještěckém derby padly 3 branky, ale všechny je měli na svědomí hráči Jablonce, když 2 nasázeli soupeři a jeden si hodili do vlastní sítě. Liberecký nováček navíc viděl červenou hned na začátku, takže to byl spíš fotbalový cirkus než férovka. Ale aspoň byla sranda, ne?
4: Doprava.
5: Připravte se, milí řidiči, na další letní dopravní orgie, celá republika je jeden velký staveniště. Na D1 si užijete tradiční poskakování, dálnice D7 u letiště a D11 se taky řádně zúží, takže vás čeká horký zadek a nervy na dranc. Sakra, tohle bude jízda pro otrlé.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Dneska v noci to venku bude na pořádnou průtrž mračen a teploty klesnou k 12 až 16 stupňům, takže kdo by venku čuměl s holým zadkem, tomu bude fakt zima. Zítra nás čeká zataženo až oblačno s deštěm nebo přeháňkami, ojediněle i bouřkami, ale odpoledne se to má protrhat a denní teploty vylezou na 18 až 22 stupňů, akorát tak na to, abyste si mohli v klidu uvařit oběd. Takže dámy, schovejte podprsenky, ať vám neprosvítají, a pánové, jestli máte v plánu nějakou večerní akci, nezapomeňte, že mokrý úbor umí taky pěkně rozpálit.
4: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
0: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum info. Maximálně fun.

Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun. Crazy Radio.

Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.

0: Pani seděla doma, četla si ságu rodu Forsythů, kosa zvoní zvonek, ona jde odevřít, chlap v montérkách, pani, já jsem od komunálu a jdu vám zpravovat to v okno, tak ho tam pustila, sedla si, čte si dál ságu rodu Forsythů, zazvoní zvonek, ona jde odevřít, chlap v montérkách, pani, já jsem od komunálu, jdu vám zpravovat to v okno, tak ho tam pustila, čte si dál ságu rodu Forsythů, zazvoní zvonek, ona jde odevřít, tam chlap v montérkách, paní, já jsem od komunálu, jdu vám zpravovat to v okno. No pak to už jste třetí. Ba, paní, to jsem pořád já vždycky vypadnu.
1: Užij si pohodičku, protože nebude trvat dlouho. Crazy Radio.

0: Každý den je originál.
1: Dnes, 31. května, slaví svátek Kamila, jejíž jméno má latinský původ a značí služebnici chrámu. Všem Kamilám přejeme vše nejlepší k jejich jmeninám.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Bejt šílenej neznamená bejt úplně vylízanej. Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun.
1: Crazy Radio. Maximálně fun.

být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum info, maximálně fun.

0: Koza odchází do města a povídá: Kozliatočka, idem preč, mliečka vám donesem, nikomu neotvárajte. Kozliatočka povídá: nebojte sa, mamička, nikomu neotvoríme.
1: Vlk to slyší, nabrousí si jazyk, si říká:
2: Kozliatočka, otvárajte, to som ja vaša mamička, mliečka som vám donesla.
1: Kozliatočka povídá:
2: nie, to nie je naša mamička má vyšší hlásik.
1: Vlk naštvaný jde, nabrousí si jazyk, v oktávu vejš ptěpá:
2: Kozliatočka, otvárajte, to som ja vaša mamička, mliečka som vám donesla. Nie, to nie je naša mamička má vyšší hlásik.
1: Vlk už odřený jazyk, tak ho obrousí, přijde v pistoli, pa:
2: Kozliatočka, otvárajte, to som ja, vaša mamička, mliečka som vám donesla.
1: Kozliatočka pa:
2: to nie je naša mamička má kľúče.
3: Být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

0: odbyla 23. hodina.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
2: To je Crazy Radio.
1: Hrajeme další.
2: Crazy Radio. Radio.
3: Zpravodajský servis.
4: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
5: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 31. května, předposlední, 23. hodina večerní. V Brně se to zas rozjelo, místní šalináři se po vzoru Prahy pouští do boje za vyšší platy a už teď hrozí, že tu nikdo nebude mít náladu se s vámi srát, takže bacha na to, ať vás ta vaše pětka na jízdence nevyjde sakra draho. Jestli jste si mysleli, že aspoň v Lásce najdete klid, tak to jste se pěkně spletli, protože podle nejnovějších průzkumů se lidi rozvádí jak na běžícím pásu, což značí, že kromě drahých rohlíků a nájemného se teď musíme bát i o stabilitu našich postelí, co to kurva je za život. No a aby toho nebylo málo, tak si v Praze nějací chytráci řekli, že je čas na opravu Václaváku, takže se tam teď bude dít ještě víc hovno než obvykle, ale aspoň si užijete ten krásný výhled na ploty a bagry, to je fakt paráda, co?
4: Ze společnosti.
5: Takže bacha na to, co posíláte. Ukázalo se totiž, že každý třetí Čech si s oblibou vyměňuje lechtivé zprávy, fotky a videa, přičemž v tomhle digitálním opájení lítá až polovina mladých mezi 18 a 29 lety. Ale pozor, tenhle digitální mejdan občas končí i pořádným průserem v podobě sexuálního nátlaku, takže si to radši dvakrát rozmyslete, než pošlete další kočičku.
4: Kultura.
5: Nicola Lauberová, bývalá hvězda filmů pro dospělé, pořádně nasrala všechny slušnáky, když na české lvi dorazila úplně nahá, jen v kozačkách. Kreténka se promenádovala po červeném koberci před zraky dětí i šokované veřejnosti, což byl prostě vrchol. Organizátoři si teď lámou hlavu, jestli příští rok radši nevybudují kolem vchodu osnatý drát.
4: Sport.
5: Na fotbalových trávnících v Česku je stále veselo, a to nejen kvůli gólům, nedávno se řešilo, zda by se měli tolerovat intimní doteky s protihráči, nebo jestli plivání na ležícího soupeře je jen projevem ryzího sportovního zápalu. Vypadá to, že někteří hráči berou fair play asi jako volnou disciplínu v trapasu. Fotbal prostě baví, ať už na hřišti, nebo v zákulisí, kde se občas odehrávají věci hodné spíš bulváru než sportovního zpravodajství.
4: Doprava.
5: Kurva, ty nekonečný opravy silnic v Česku nám zase serou život. Není divu, že už lidi z toho provozu jebou a klidně by tam na D1 souložili, jen aby se nenudili. Fakt je to na palici, tyhle dopravní anály.
4: Počasí.
5: A teď se podíváme na počasí. Na pondělí, 1. června, to vypadá, že obloha nám opět ukáže své uplakané ksichty s deštěm a přeháňkami prakticky po celé republice. Ranní teploty se budou pohybovat od 12 do 16 stupňů, denní pak sotva vylezou na 17 až 22 stupňů, takže žádné to, rozpálené léto, dneska nečekejte. Takže bacha, ať vám...

být šílený neznamená být úplně vylízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.

Vždy jsem přece byla a budu jenom tvá. A naše fontána tu bude na pořád, tak jako láska, tak jako štěstí. Mít někoho rád.

0: Kiss Radio.
1: Minimum muziky, minimum info,
2: maximálně fan.
0: To je Kiss Radio.
1: To je Kiss Radio.
3: Minimum info, maximálně fan. Crazy Radio.

Okay!

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Proč se králíci tak rychle množí? Protože dobře vědí, že v každém okamžiku jim hrozí, že skončí na talíři. A upřímně, kdybych měl trávit život s partou chlupatých, ustrašených idiotů, taky bych si radši co nejrychleji udělal děti a pak se nechal sežrat.
2: Minimum muziky, minimum...

0: Crazy Radio.
1: Budu tam.

0: Moc rád ti představím svůj soubor. Jestli se rozlobíme, rozbijem ti orloje. Kdo to přežije, si může říkat cokoliv. Kdo zůstane naživu, vyhraje bonbon. Až budeš chtít, abych vstal ku koktel. Nevydávej distracky, nepiš mi e-mail. Neměj problém, furt dokola jak female. Často se tam běž a roste ti kýr.
1: Tohle je Heiliga, Ela je tvůj diga. Jsme jako Retriga, KMB Elbiga. Za chvíli budu tam, jak když objednáš gram. Vem, že ku budu tam, přiletím ze všech stran.
2: Montana Gizmoman, volejte hlavní stan. Skoky jak Sandokan, tomu opičí klan. Hejteře kouří gram, ve tmě už neví kam. Slyšíte originál, žádný oprašenej klam. Ej já, kolotož den z kloru, kysele vypínám. Tohle je soul babo, sakery propínám. Na majku budu tam, všude se popínám. Na každém pravém hovnu svůj podpis posílám. Je to letadlo, je to ptách. Samá voda, je to jenom v letu elákách. Na rudičí je znak, nade mnou temnej mrak. Pode mnou hladový město, kde

0: Odbyla půlnoc.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
3: pecky.
4: Crazy Radio.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 1. června, půlnoc. Tak nám začalo léto a s ním i sezóna, kdy se na koupalištích zase plní bazény nejen vodou, ale i testosteronem a chlorovou pachutí touhy. Místní hrdinové se už jistě chystají předvést své plavecké umění, ale bohužel pro ně, jejich plavky často odhalí víc, než by si přáli, a to je teprve ta pravá prdel.
6: Ze společnosti.
7: Tak to máme zprávu, která potěší nejednoho chlapa. Městské divadlo v Chomutově je po 40 letech opět v plné parádě a hlavní roli hrají dámy už zase nahoře. Nově zrestaurované sousoší prý zvedlo náladu nejen kolem jdoucím, ale i celému městu. Hold, někomu stačí k radosti i pořádná kočka z kamene.
6: Kultura.
7: Natáčení nového filmu Tankový prapor prý způsobilo celopražský nedostatek Robertků, štáb je totiž vykoupil do posledního kusu. Inu, to by jeden nečekal, co všechno filmaři potřebují k natočení pořádného bijáku. Doufejme, že je nepoužili všechny najednou, protože to by pak byla pěkná morda.
6: Sport.
7: Česká fotbalová reprezentace se po 20 letech konečně prokutala na mistrovství světa, takže zase budeme moct po večerech řvát u televize. Trenér Koubek teď řeší alchymii, jak kluky připravit na řidší vzduch, vedro a vlhko, aby nám tam nepadaly jak hrušky. No, hlavně ať si naši borci nezapomenou ledničku na pivo, protože bez tohoto na tom šampionátu prostě nepůjde.
6: Doprava.
7: Řidič na Moravě se při dopravní nehodě tvářil dost nevinně, když tvrdil, že se mu demižony slivovice rozbily a část mu omylem natekla rovnou do chřtánu. Asi měl štěstí, že v tom autě nevezl i uzené, protože by ho pak místo do špitálu vezli rovnou na zabijačku. Takže místo foukání do balonu nakonec vyfoukli pořádnou pokutu za tohle neuvěřitelné samoošetření.
6: Počasí.
7: A teď se podíváme na počasí. Zítra, na začátku června, nás čeká spíše umolousané a deštivé pondělí, kdy se denní teploty vyšplhají maximálně na nějakých 20-22 stupňů a v noci si užijeme chladnější 15. Na pořádné letní radovánky to zatím nevypadá, milovníci sluníčka, co chtěli ukázat své sexy tvary, si raději vezměte deštník. Zkrátka, bude to den tak akorát na domácí kutění nebo sledování seriálů, žádné žhavé venkovní dobrodružství.
6: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Baví se dvě kuřata v kurinku. Jedno říká, ty vole, ten kohout je ale úchylnej. Každej den nás tu celou dobu šuká. Druhý odpoví, péšešešte. Nebuď tak sprostá. Říká se, že nás miluje.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Crazy Radio. Minimum muziky.

0: Crazy Radio spustilo zkušebně plně automatické AI zprávy. Vždy v celou hodinu vás po každé čerstvě bude robot informovat o všem zajímavém, co se děje.
1: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy.

0: Víte, proč policajti nikdy nenajdou ztracené peněženky? Protože by je museli vrátit.
1: Crazy Radio. Minimum muziky. Maximálně fun.

0: Každý den je originál.
1: 1. června slaví svátek Laura, jméno latinského původu, které znamená vavřín a symbolizuje vítězství. Všem Laurám přeji krásný den plný radosti.
0: I zítřek je jedinečný. Dneska víme, co bylo, ale zítřek je pro všechny překvápko. Na Crazy Rádiu se každý den dozvíš, co bylo, je a možná i bude.

0: Odbyla první hodina.
1: Crazy Radio.
2: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Crazy Radio.
3: To je Crazy Radio.
0: Hrajeme další
3: pecky.
4: Crazy Radio.
5: Zpravodajský servis.
6: Zprávy Crazy Rádia. Aktuálně v Čechách.
7: Zprávy s Pepítem jsou tu. Je 1. června, 1 hodina ráno.
6: Ze společnosti.
7: Další ostuda českého fotbalu, pánové. Jeden funkcionář v noci bušil na magistrát nahým pozadím, a že u toho vzniklo bizarní video, jen potvrzuje, že někteří lidi by si měli raději držet trenky nahoře. No co na to říct, asi měl chlapík buď hodně vypito, nebo mu prostě přeskočilo v palici, ale teď se hold bude psát o prdeli, ne o gólech.
6: Kultura.
7: Modelka Nicole Schwantnerová se toho kurva nebojí. Na večírek včera vletěla v rozepnutým saku, takže se všem naskytl parádní pohled na její vymakaný bříško a z brusunový silikony, co jen tak drželi v růžové podprsence. No, musíme uznat, že téhle kočce odvaha rozhodně nechybí a ukázala, že nová prsa se musí pořádně provětrat.
6: Sport.
7: Tak to je síla, borci. Český zápasník si vzal babu a rovnou s ní vlezl do ringu, aby si to rozdal o domácí práce, a co myslíte? Novomanželka ho pěkně zmidlila. Teď má borec doma nejen prsten, ale i jasnej úkol drhnout záchod a utírat prach, zatímco ona si asi bude válet šunky na gauči a smát se mu do ksichtu. Takže pánové, bacha, s kým si lezete do chomoutu, aby z vás nebyla jenom taková poslušná čistička hajzlů.
6: Doprava.
7: Tak to nám dneska na českých silnicích zase něco uniklo, a nemyslíme tím jenom ten motorový olej z nějakýho rozpadlýho žigulíku. Právě teď je D1 u Brna zácpa jak svina, protože se tam nejspíš rozhodli, že nejlepší je zastavit a začít si hrát na honěnou rovnou na dálnici a ti blbečci to natáčí na TikTok. Jestli někam pospícháte, tak to si můžete rovnou dát do nosu a počkat, než se tahle performance dohraje a silničáři zkusí tu prdel z dálnice uklidit, aby se zas mohlo jet normálně.
6: Počasí.
7: A teď se podíváme na počasí. Zítra nás v Česku čeká pořádný teplotní sešup, denní maxima se zastaví mezi 19 a 22 stupni, což je na začátek června dost bída. V noci se ochladí až na 8 až 13 stupňů Celsia, k tomu přibude oblačnost s přeháňkami a bouřkami, takže na žádné letní dovádění venku to rozhodně nebude, spíš se budete klepat zimou jako ratlík po koupeli. Takže jestli jste se těšili na lehké letní hadříky nebo třeba na grilování bez trenýrek, máte smůlu, místo toho si radši vemte svetr a uvažujte o nějaké vnitřní aktivitě, třeba o horké vaně s prdelatou sousedkou.
6: To byly zprávy Crazy Rádia, další opět za hodinku.
5: Minimum muziky. Minimum info. Maximálně fun. Whatever. S Crazy Rádia.

minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Whatever. Skrejzy rádio.

0: Vážení posluchači, průser v éteru nastává právě v tuto chvíli. Do vysílání totiž přichází Václav Hlodavec se svým vtipem.
1: Co je horší než 10 miminek v jednom kontejneru? Jedno miminko v 10 kontejnerech.
2: Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio.
3: Minimum muziky, minimum

0: Minimum Infa. Maximálně fun. Maximálně fun. Crazy Radio.
1: Megabase are the UK's top remixers and megamixers.

Crazy Radio. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun. Crazy Radio. Crazy Radio. Minimum muziky, minimum

když proskočím ti srdcem. Jsem hra, co neuhraješ, jsem nic, co zmizí v ruce.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí. Jsem vůně, která sviští, když proskočíš mi srdcem. Jsi mé světlo na jevišti a já tvým posledním hercem.

0: Šel pán po hřbitově, neuslyší pomoc, pomoc, pomoc. Přijde k vykopanému hrobu, tam chlap dole, který tam spad ožralý, jak křičí pomoc, pomoc. A on pá, co se vám stalo, pá, spad sem do hrobu, je mi zima. Pá, tak si se jdeme odkopat.
1: Být šílený neznamená být úplně hlízaný. Minimum muziky, minimum infa, maximálně fun.